0: mnoha věcí někde zpus, ta sádská muzika se klíní. Teď vůr byl jenom neduk, maj fermenté marunty. Kentuáty floride in floris, ta sádská muzika se klíní. Šin poesia de lebut,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.